Sfera resničnost, kvazi resnic, sfera pomembnost, kvazi pravic. Sfera resničnost, kvazi resnic, sfera pomembnost, kvazi pravic.